0: Tak, toto bol priamy Basável.
1: U nás na Rusnákoch šahvarity Basável.
2: Tak.
1: No.
2: Na zdravie.
0: Na zdravie.